aby mě věř, já tě nespálím. Podívej, že ti lžu, mi lžeš, dívej se zpovzdálí, aby mě věř,

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz, tam se skloněný hlad. A ve tváři vidím úsměv, jsem bezejmený dav.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit,

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Zatoužil jsem včera za kliku,
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náhledou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: říkat. Nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.
2: Stál.

to, že jste zvědaví, tak tuze. Dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

na rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou.

0: da blisko.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tak jak to bylo? Řekni. No, ztratil jsem ho, svýho havrana. Bože, to ne. Jo, hledal jsem všude, volal ho, nikde není. Kudy ti odletěl? Očima? Očima ne, ty by byly plný tmy. Tak ušima? Ušima taky ne. Slyšel bych šelest jeho křídel a měl ve vlasech černý pírka. No ale tak kudy? Možná jsem ho vydechl ze spánku. Když spím, tak nevím, dělám různé věci a s ním s otevřenou pusou. Měl jsi někdy ráno v puse havraní pachuť? Neměl. I když párkrát jsem něco cítil, mám pocit, vždycky když zahlžu, cítím pak druhý den ráno něco divného na jazyku. Je to ono? Není. To je krysí pachuť. Ta s havranem nemá co dělat. Tak vidíš, ani ústy jsem o něj nemohl přijít. Taky mohl umřít. Nemohl. Tihle hrdí temní ptáci pojdou teprve, až jejich člověk umře. Proč se mnou nemluví? Proč je ve mně najednou takový ticho? Krákal mi do každého verše, co ze mě vypadl. Naparoval se a skřehotal, že ten tucet povedených, ten tucet je rozhodně jeho. A že sám bych na něco takového nikdy nepřišel. A najednou mlčí. Spí snad? To by mohlo být ono, ne? Jenom spí. Spící havran. Tak já ti něco řeknu. Prej ztratit svýho havrana. Taková pošetilost.

panenka za úplňku, a i ty naše krkavčí tečky na nebi za bílýho dne. Ale havrana nikdy.

vnitřní strany našich těl nikdy nezahojí. Možná v tobě tiše sedí. Čeká, protože nechce rušit tvoje štěstí. A promluví, až bude potřeba. Říct ti důležitý věci, abys zasměl proč psát.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tůdech, už ti pro lásku nepatří.

krásným úvěrem vášní silnou, jak ďábel. Tím je možné jen její zkrásnění, vlastně vedlení jsou jen. Splácí dluh králům pod světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázal kříž.

Vezmi si zápalku a zapal oheň ve mně. A zapal oheň ve mně. Budeš mě mít. Budeš mě mít. Denně na noční směně.

každý si nese své břímě, letními cestami k zimě. Každý si nese to své, jak tak životem jde. Každý po něčem touží.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Psal jsem ti, brácho, a na úřad psaní šel dát. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Váčku jsem lovil pár centů a šel.

dětko Buk, měl jít. Dál předák nechtěl a já nerad musel přibít. Zázrakem živej pak dostal se na druhej břeh.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Nedřív našli jsme si starý sečí úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim

brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

bez ruč zárubek. V řekavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

a ve přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány, souše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji a když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká. Sedáme si s vínem,

no tak honem, honem. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude

je mi to líto, vždyť zabolíto akorát. Žárím, já si žárím, řekni proč, řekni na všechno.

Nebe detujou svět za barevným sklem ztrácí. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát.

0: je krátce po páté.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: nebiesci plují, koně se do mraku boří. Kam asi kráčí, špičky hor jsou jako ostrůvky v moři. Jeden děťátko drží, za jízdy zpívá mu tiši. Den je dnes krásný, země má kabátek z bílého plyše.
1: A slunce veliké, rudé a chladné, ještě tak hodinku nezapadne.

0: až ve světnici stanou, ruce na peřinku dají. Někdo se usměje, že venku nad dveřmi rampu chytají. Zatím však na nebi plují, jeden kůň hlavou kývá. Vzduch mraziv je jasný, tam dole na sadu pár jablek na větvích zbývá.
1: A slunce veliké, rudé a chladné, ještě půl hodinky

nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdeme na panáka, okolní okna zhasla, jak jsi možná všiml.

řádky v jasný rým. Ztratil si kamaráda, já vím, že víš,

druhým plánu přistávací kliš. Co vyšlo šurnu, o kom si zpíval, že ho raději pozdravíš.

camarada. Ty víš, že vím, že víš. Den už se smráká, nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdu si na panáka, okolní okna zhasla a v černý tmě se utopí.

ostrovem svou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

chtěla bych vás poznat blíže. Já se vždycky seznámím rychle bez potížek.

že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Francii. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé.

mě nevylekal ten váš zjev. Vladimíre, už dosti, dosti bylo slov. Pam, pam, pam, pam, padam, Vláďo! Chci leštit tvůj kov. Vláďo! Chci leštit tvůj kov.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Jsem tvůj kufr, to tajný místo, přeplněný, je ve mně čisto. Vždycky se uklidím, vnitřně i stranou. Když máš chuť ze sebe všechno vysypat a vážně vzplanou,

uzavřeném prostoru se mnohé věci stanou. Kódované zámky nejsou sicilskou obranou. Pohrávám si s myšlenkou, že mě bereš zkrátka. V kapsách tvého kufru jsem jen prázdná přihrádka. Jen 3 tahy povolím a zvolím gambit dámou. Rafinovaně mám šanci,

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho a tak

pekli dobrej chleba. A nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny. A nemyslím jen na smetí. Aby se mi holky pořád líbily. A nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň. A nemyslím jen na děti.

mě všechno vrátit a nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma a nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí a nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým a nemyslím jen na chlast. Aby byla všude spousta kytek.

hvězdo a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň

nám klidně odestel, má lásko. Už cítím vůni našich těl a na světě jsme jenom naskok. Rychle čas odletí, jak ve větru peří.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Potichu povím ti, zkusme zas věřit. Tak už si rozpusť vlasy své, jak dřív mám srdce sevřené. A zhasni.

dám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

kdy opouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

hrobou zít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně, a já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení, denní co ty, ráno mě probouzít, masahám si na

starý časy, kdy korzet na trhlasy i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejf, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejf. Poničil jsem stovky

spali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir, dokonce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoár. Kdybych býval pro milenku každou,

Rádio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, už ti to znáš. Stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou, pojedou. Je vás víc, těch luzák bílých, jak stojíte, utratí. Vyhlížíte v mavých brýlích s nekonečnou závrhou.

dva svý jeho jméno a tribuny stávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží, a tak s Bohem zašeptej,

zdraví, v jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

tmu kola, počítaj spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka z MP3-ky. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

neznámé město na ztracené pohlednici. Taková idyla malé apokalypsy, i my jsme její účastníci.

způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzký, široko, daleko. A i když jsem po čertech na tvrdých

Mocněnec pro styky s kosmem, ředitel zvěřince. Pronesl s úsměvem lstivého žrouta, mám pro vás prima věc. Zavřete oči a nandal nám pouta, spadla klec.

Ticho to je plátno prázdný, namalujeme jen pár vět, ať tempera mi tvůj hlas dál zní jako odpověď.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Čekává na mě u předměstského kina kostýmu z rozervaný plachty.

Evropa, značně se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají

abyste v dějepise nepropadli. Na prázdném stole se skvrnami od ryby Evropa pláče.

zůstaň trošku lidská, už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dáv rezavem kočáře, ten ani smrt už nepřiváví.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

kočky umíme jako loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Teco. Ptal jsem se už před pár lety, zkusil jsem to nesměle, řekla, že jsme ještě děti.

další jsou ve frontě, chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat nebo černý sabat, zna jen jednu víru. Rabat.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Krista, začínají mě bolet různá místa. Cítím bolest v kostech, vždy když leje, máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít truňky, kurník šat.

0: roku, ale když usnu na boku, tak těsně chrápu. Penze je daleko, mládí v čudu, plápolá moje svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl.

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou.

Stejně jako když chodila se mnou.

kdybych tu moc měl a měl v hlavě zmatek, vyhlásit bych chtěl státní svátek.

ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním kladem pěl, ať se na hutom spíší.

jeho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šíky najmou dát. Jeho. Ahoj!

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prdínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prdínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chytce z plachovadla. Klečící Kraus po chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadl.

se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapad do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splách vodu. S dvojnásobnou zlomenou.

его přímo k zalknutí a míjela mě auta a v nich řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň.

Marše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Horná, Hnilec, Berounka, Mžela, Torice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubínk, Pilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Dňumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještědmá Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín, Gerov.

0: rychle zavrčí. To jsem si teda nadrobil.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál.
1: Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád.

každý tvý slovo a každej tvůj vzdech, protože než nevěřím,

jestli ti to pomůže, no tak se třeba rozčil. Pár od tebe po chodbě, jak pod kladivem kov, a tak koukáme se dál.

hlavách ještě máme plno včerejšího večera. Vzteky praštit telefonem, no to se přece nedělá. S plnobitím v hlavě

0: něco začít.
1: Kdyby tady byla taková paměť,

zatkla oken krajinky, odepšat se na zem smysly, utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak jsme vyrazili ven, aspoň na ten krátký čas. A byli víceméně v klidu na všechno.

Zbýval nám jen den, vyšli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl jen

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena. Dlouho do noci jsem hladil

do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kameny sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Ten, kdo by jednou chtěl mít poprav dětskej chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí drap, ať na tu

železná košile. Radio Folk.

nikdy se mi zdá, že jsem všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil. Někdy se mi zdá, že všechno už je pryč. Někdy se mi zdá, že po cukru přijde bič.

si Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Na schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu sít.

hosté bezvadní, skřídel mají víř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší. Kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí. Potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří. Znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

padá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

a ty jak Dunaj u stoku, ještě nevíš, že tě změní na mnohem lepšího člověka.

jak žula s čedičem, ještě nevíš, že tě změní na mnohem lepšího člověka, na mnohem lepšího člověka, na mnohem lepšího.

jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.

mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

Jsem blízko tvých očí, jsem blíž, než se zdá, když týdny se lámou.

stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát všechno, co jen srdce.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí, sukni zvedáš jako bočí, jen pro mě hlavou zakývej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucí s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

Jsem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

0: Ve městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

0: Pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine.
0: Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem.

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak má mě, by se chtěl vystrojit syna do hrobu. O jeho šaty v kostky hrály, tvým slzám budou rozumět matky, co syny vychovali.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad

ona se smála. On držel to GPS v hlavě, plný neřestí.

taky odjíždějí do zdálených krajin a vezou lásky dávno ztracené, svůj smutek úřadům.

jsem špatný učitel, co opustil svou školu, filozof vržený do náruče drog. Když míchám Kuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodou, když si vařím grog. Furt někam odjíždím a opouštím a ztrácím, kam zjí životy navždy ztracené. Chtěl bych to umět tak, jako ti tažní ptáci.

podzimní dej sem smáčí stále hou, až k ránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a pamětí.

přináší vítr prach podle doby zloby. Vymetá zákoutí katakomb v pyramidách. Kamínky padly k úpatí soch padlých bohů. Nikdo je nezbírá, stará udání skřípou jako písek v hodinách.

taká jak majáček sanitky. Poprvé udáš sám sebe, si z levného kraje. Ďábel tvou duši zadarmo

0: Krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.

ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za rumcajzem letí

A věřil jsem, že třeba jednou v Blaníku se chlapi zvednou, pak se žádnej prevík neschoval. Ale svatý Václav se svou partou celý rok jenom chrápou, vidím, že se zázrak nekoná. Tak za pár let, až budu starý, hluchej, slepej, vymazaný, prostě až se spustí opona. Stoupnu si před Pána Boha, řeknu, Bože, zkus to

stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a poze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít tuto oblast blíže prohlížet.

Věště kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malejka ve sputníku lítala.

Nebyly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu a i s ušima. A Pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojfa, někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve spupníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář v bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve spupníku lítala. A svět byl veliký.

0: Raná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála. Já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš mi říkej,

0: jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
1: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš. Lepšího, co můžeš jít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz.
0: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením. A já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

většinou, jo, těch obstarám si dost. Pudink v škoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty, co zdobí.

Jedli všechno cukroví a vrátili se domů. Dopili svůj oheň, spatřili svůj měsíc. Obyčejný příběh uplynulých letnic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

pak k sobě máme zase o rok víc. Měsíce pluly jako 12 plachetnic, všechny šly ke dnu, nezbyl po nich ani dým. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. A dny se krátí a s nimi i dech. Co bude, až voda bude na břeh? Co bude s tebou, když

Dnes je nám volno. Ono mi to vyjde. Já chci bejt sama, tak běžte všichni ven. Já se dnes těším.

tam najdu. Lidi, to je hlína v tom starým hrnku. Vidím osud svůj, co zbyde na dně. Jen černá sedlina, ten černý logr, to je život můj.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevil jsem jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Přiváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tři nádvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané veve, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, dokován rozšklebený kufr. Barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, círke. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel. Nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy, fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím pravdu. Nervózní srdce Evropy s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Proseku.

Ženka z pravé kůže nebyl špatný kup, leč nezbylo mu, co by do ní dal. Tak pomyslil si škoda a opět ji šel prodat a s hotovostí před Blešákem stál. Tak zas měl sice peníze, však předtím jich měl víc a k tomu zůstal bez peněženky. A vrchol mrzutosti teď nezbylo mu dosti, než aby koupil jinou z koženky.

tak ji na bližší trh zase nes. Pak usoudil, vždyť stejně dobře můžu úspory do krabičky od bonbonů dát. Tak mentolky si koupil a tehdy neprohloupil, neb ještě zbyla dvacka akorát.

0: na lístek domů dvacka postačí.
1: Ráda se líbala a ráda dlouze smála, citovala se Neku a na saxofon hrála. A když mi po měsíci dala k srdci klíč, no já vám řeknu krátce, já byl

prasata a je mu jedno nějaká inflace a drahota, jo. Jejda po praseti, kejda, po tele ti pěkná vůně, po dívce srdce, co stůně. Jejde po praseti, kejda, po románku bič a rychle pryč.

Po nocích jsem čistil čakry a nánosy karmy. Vodila mě přímo mezi kamarády jogíny a doma pak nutila mě nosit její legíny. Jejda po prase ti kejda. Potele ti pěkná vůně, podívce srdce, co stůně, jejda po prase ti kejda. Po románku pič a rychle pryč.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín.

0: aš buldeš ulevená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď nás chudé veď.
1: Je pár minut po 19.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kles na vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal, našel oblíbený lokál zabedněn.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl předními to dveřmi, v tváři výraz chápající dovnitř výš uvedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že ptá moře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí

žádná otrava. A kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující

0: fico s nami.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem.

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synko.

zapadá za mraky. Chtěla vysplout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě Pán Bůh měl rád. Sluníčko zapadá s nadějí.

slet na svůj stav, když se nad ránem smích a se zmísí. 72 s vnukem vystoupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

gece. Sedma 80 poslat ženu do lékárny pro klavin. Takovou si znal a tak si stal vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo. Stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

protkat jako nit. Kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé, vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu. Ty zuřivě se všichni

co štěstí vybaví. Jako náhoda a nebo sázka se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

Obraz ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když s jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nos je svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

0: popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí a když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

zahradě. Začne lovit zvěř a obdělávat zem. Pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání, zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fávory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, a tím, co svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej zadeček. Ráno tě dám do kredence.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: my sme v konci čím dál blíž.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ním hlavně z doslechu.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i oni nakonec

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebyt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebyt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

Právna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak.

klesna vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak selek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal našel oblíbený lokál zabedněn.

jarní počasí. Všude úprk místo chůze, pošmistr se zamknul v hrůze do kasy. Vlak se ženy, vlak se řídí, zvonce zvoní, lampa svítí, je to šok. Děsí boháče i chudé, přesto jednou tohle bude slavný rok. Kolik ještě vynálezců, kolik hloupých, kolik jezdců,

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl předními to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí se zas čertí, nevědouce, že je ničí aprílový žertík, aprílový žertík. Hromadná doprava, pořádná otrava, a kdo se dá

bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti slad.

vrátíme se do Ježka. Třeba si i trsnem, s Oskarem Petersnem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skřísí tě jen synko.

0: krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

mém se co si šíří. Někomu nechce se spát, za okny netopíři.

noci, když ráno mě za dveře postavíš. Pak budu průhledná a změněná, drž mě pevně, jsem skleněná. To, co je ve mně, bude i v tobě.

prý je ve mně pravda koncentrovaná, odpověď na otázky někde schovaná. Když nevíš, kudy kam záloze čeká, odpověď zálohovaná. Ptáš se mě někdy, když jsme spolu o samotě, jestli je život po životě, jestli spravit dá se to, co bylo špatný, jestli jsi ztracený, anebo vratný. Jsem prázdná stejně jako ty, přestože se můj obsah do tebe vlil, mě spirit opustil, aby vlil se ti dožil. Tak neříkej, že už jsi

když na dno si sáhneš, na dno mé chceš padat. Život jen se mnou dá se zvládat. Až bude po všem, chceš tu být se mnou. Na cestu zahraju ti na skla skladbu jemnou, až ti vypadnu z ruky a zbydou jen sklíčka. Nebude tu nikdo, kdo by nám zavřel

věděl, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova.

hodit se do dne. To už mě dávno bolí, jako když někdo bodne a nebo vezme holí. Jak z přelámané kosti v každém kousku těla, slavení bez radosti a slova o něm měla. Tak nesu tohle břímě, dneska a zítra znova.

probudit se k ránu, jak strom nalomený, terč pro poslední ránu, jak znásilněné ženy, jak noci beze spánku a dlouhý pochod v špíně, krvavé pásy tanků a pláč na Ukrajině. Tak nesu tohle břímě, dneska a zítra znova.

probdělé noci, vidět hrůzy světa, přihlížet bez pomoci, být jak popravčí četa, jak ve tmě rány pěstí a vlastní srdce zrádne, jak

noci temné, když nevím, kudy kam. Já prosím, dotkni se mne, ať vím, že nejsem sám. A i když strach mě mrazí a poutá v nedověře, ať to

Viděl jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky.

vítězství. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Mezi horama tu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti pero řízek, jedl Nero řízek věteli. Vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguli, strýce Kaliguli, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu kolose a seděl v skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou ulatí. Vatra nectila tě, bratra nectila tě vysušil, domy plápolali, požádali,

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divo.

Mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že je s přesvědčením, vesluji. A když na pivo je, myslím na bivo je Zeman.

Napadá mě, co všechno měl bych. Zasadit strom, postavit dům. Mám druhý podání jak Berdych, jen ty mě nejdeš na rozum. Nevyspytatelná, jako vždy, jsem na to sám.

napadá mě, co všechno musí vychovat syna, ne-li dva. Pak třeba potápět se zkusí, neradno dotknout se dna. Je na čase užít svět dosyta, nejsem na to sám.

napadá mě, co všechno měl bych. Napsat ti píseň jazzovou, no to by nezvládl ani Berdych. Už jí mám téměř hotovou. Chybí mě dva, tři takty.

Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Co všechno musí.

familiar. Na kaskády šije skal světlo melancholie.

právě a podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk, chapadel, chobotnic. Tady vlom

chtěla bych něco vrátit. Nechci se vzdát, tak tě na kolenou prosím, nech mě dýchat a trochu snít. Snad pro tu malou

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kravata s těžkou jehlicí. Přidat ještě trochu deště a vzdálenej zvuk sanitky, ta veteš možná vydala by na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zní kány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jí má strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích,

věci byly jinak, než jsem chtěl. Pojď se potkat dřív, než vystoupíš na koneční. Do duší a hrdel a statků.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, parmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit,

když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastní rány, v tichých řádcích hledáš naději a směr. Chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany, hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí, na chvíli noc je noc a den je zase den. Toužíme po tom všem, co nemáme, a to pak pro...

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Peterburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju

nad obzorem letí ptáci slepí září červánků. Moje duše široširá stepy má.

rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

cítím vůni dříví, tak přidám se k ním rád. Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých

Tohle není žádný život, zkraťte mi ho, doktore. Tohle není žádný život, zkraťte mi ho, doktore. Vždycky, když si chci dát pivo, teče nosním otvorem, teče nosním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud mezi dveřmi přivřený, mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Radoval se třikrát sláva, nový život začíná, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Na nejbližší křižovatce skončil rovnou pod vozem.

Sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimera ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct.